0: U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For, naše dnešné 10. miesto. V roku 1992 vydal Pavol Habera svoj druhý sólový album. Nazval ho Habera 2. Hudbu k jednotlivým pesničkám si zložil sám, s výnimkou troch skladieb, ktoré mu dodal Julo Kinček. Texty si rozdelili Daniel Hevier a Peter Uličný. Ostrov márnych nádejí je výsledkom spolupráce dvojice Habera Uličný.
1: 9. miesto.

tebou možná bloudím, možná marně sním, s tebou každý večer znovu uhořím.

0: Tvoja láska po mne, po mém sladkém tele, po mém sladkém méne, po mém sladkém dýchání.
1: Hen v tom mravenisku trojí mravcové, jedni bieli, druhý čierny, tretí červený.
2: Ty červený do tvej červenej krvi,
3: ty bieli do tvého bieleho tela,
4: ty čierny do tvých čiernych vlasov.